Božna Bjaršec, zaso tam sejdžu a ja tu zaso stiju a so veselu, zamožu vas překvapič, abo spíš prajč, što nás, nám, nás veselí dženca rano, što je šúčbu nás tu pahač rano do šešči. Kristin Mučarec. To je Michaela Melzerová. No a tyž Ištvan Kovela nás veselí hač do šešších. Ale vie zo seda tyž mezinárodná hudžba, kajž nietko le tule Aerosmith and Young Blood, My Only Angel, tyse môj jeničký janžel, kajka to romantické vuprajenie, 5 hodži 12 je dobre start. Do džensnišie punčele!

0: Das hat die Sprache nur der Preniserbski Grand Slam Titel. Wilki Praschak.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Schopf.
0: Da steht Troschku Traje, alle Jan Reon am Sima, Wuslit Gik und Zatteginja.
2: Bo Skakanski im Pro, Anju Klasse Elbe, Holleschowski Dubrauze, Wobwoku Sachski Chmistostwo, Bekruschanska Trojka, Florian Sarodnik, Kscheschan Sarodnik, a Britta Sarodnikova, Bespostrednie, Bo Skakanju, Wobukonje, Kruschanske Odua, Jecharia Kscheschana Sarodnika, a Jessan Schlittneho, Walacha Veritasa diskutowała. Schitze Zio, Bokazachu, wisst du Nespokojnost, Dej Jecharia, Kšeščan Zarodnik.
3: Mutun pako, wurde noch immer das der Report jo, das du takrets hische Reserve ja rasprayo. Der Schack von das wohne Jens ein Training war pako. Die sind sie hat noch tun Routine, dass sie CC zdobe, čemu prajem, ha, tam su še Čekivitski, kod je buru prošle dobili lipe fungovat.
2: Vod 29. startovacer dvojko v obsadžištaj Valach Veritas a jehal kšeščan zarodnik 16. mestno. Koparske vusljedki, v krajnej klase štafla Vukot je rezerva biskopičanského KT08 vážne duel přečuvo zestupy, přečuvo kopariam z nimských bázlic si nula dobeva. V okresná vyša liga Sokov Ralbice Horky Horný kraj Šprevia 1-1, rota Sokov Aleksandr Vauda a drohotka Ramnou športová jednotka Kruščice 2-3. Hosťo z Kruščic bychu v běhu 15 menšinu v prvním počasu 3 ráze trechili a si 0 navedovali. Jedno rota by Alvin Graf docpil a dvoje Jan Boguš. Koparske vusljedki z okresnýho ligou 1-2, rezerva Rakečanského športového tovarstva je doma si 1 přečivo druhému mustvu SJ Kruščice dobyva. Rotak 1-1 by za SJC Robert Materna celiu. Riane vúspech 2-0 svečachu čera Radvors z Bulkopario doma přečivo rajnemu zjednočenstvu Vás Bibel Kumc. Po přestavce trechištaj za hostičela Klaudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov sú hosťo z 2-1 dobeli. Za Pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadbyvo prvního koparského mústva športové jednotky Nebelčice Handry Koring by čera v Nebelčicach přečivo hosťom z Haselbachtala dobyčerské rotaky snadnemu cí 2 docpil a to v 4-9 menšinie. Do toho by Sarniančan Štefan Bénč dvojce za SJN Vurunov. Dvaj rajnej dny dokonca maja pak Nebelčance kopario dále 2 líčakaj zastatka na načelníka na koparskú rezervu z Vachova. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidlo 0-7, počas 0-5.

0: takhle to kličeše sobotu na Mönkec v Uce Budyšinje, jako so tam dziči a młodzina w okresa lohko atletice w ubydžovachu, tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje, nimo mezvočo, nimo nowych mezvočo na w okresnym w ubydžovaniu, bychu tež nikocik iż Serbia wieza znaja, na przykład 12-letnú Helenu Brezanec ze Smyčkec, kotraž môžeše so přes dvě prene medali veselič, zvote medali.
1: Ja trenujú v Kamencu, nekaj bože jene leto hakle trenujú, also šin zak to, to nekaj moje cíče vúbidžované. Also dženca se ja v vysvaku skoku cíče mysno bo, a v šprinče tej cíče mysno. Ha, ja sa spokojím, byste.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysokoskoku z 1,48 m złotu medalju. A štachlovem biju se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesči a na 400 m se Marta Mirčinkec zvotu medalju vúdobe.
2: Za mňa poprom celé dera biežalo, ja som nekým to 100 metrach, som ja druhá vodová, to by škoda, dokáž som ja mnohé jara malký vodstok na to prinemestno mňa a 400 metrach som ja prinemestno dobo. Hej, 400 metrov je všetci také dračovaná, dokáž jenom dobi šun jara spíšne biežeč, ale de kitro duo, also gus šes jenom menšinu, hapon join potom jara hodo, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tež diskus sa metaše, mave dačele, tu se Anneli Kumarec druhé miestno zdoby. To bych u nekotre stúšto z veselacich vústietkov na sednatých v okresných ráchkunste dženia za dječi a môžinu v lohkoatletice na Mönkec v Uce Budyšinje. No až tu štíš, ráde spíšne beží, to je psyk. Zádet iš za zajacom, abo dalši zvierinu, tu iš praj Michal Cuš, zmi psa za pas. A to 10 menšinu do 6. Dobre ranie přijem moj Katka a Jakub.

0: 6 menšino do 6 je.
1: Nábožné slovo.
0: Má dženca ráno Mirčin Bauca z Budešina.
2: Ja so podarmo pracuju a přivožuju svoju moc podarmo a nevúžne. Takú skôržbu namakame podľa profety Jezaja. Přesvapenie a beznádejnosť tutoch biblických slov, kýž Búchu ako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, trekujde z nás sobu začúvať zamože. Začíš, zo sa šaprovca vúdaniva nie, neladajú na to, hač nádžele, abo pri osobinských předezačach, stano samo ište bude boli, dešli proste zrščenie. Přesvapenie vo neradženem, přitruží so ište niv, abo žarovanie, vo návožované moce a proce. Cíl myslene, a temu ište brojene energie, ktorýž bychme za druhé vici muli trebač. Necham so kroblič tute sua na nás počavovač, jako bychme muli naše širne starosti a frustrácie cíle profánoho razu přirunovač s duntom, aj koho poprom. Sua uva tak menované Boží otročk. Hač je to ľud israelský, Kristus sam, abo skere symbolova apostova, o tým so ani teologoju, ani výrivi přes jedni nesu. Kunsti je prinotné sáde pak ište faluje. A tuto nepovači jenož za Božov otročka. Štúškul je, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džin vôte dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobrá je Mirčin Bauca z Budušina na doku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Pečo džin, vedom, šešča postaje. Dobrá ranie, přijemoj. Katka, Jakub.

0: Walburga Małżyc Wosom Menšino Bošeš. Hier an Nitko Podamiso Rosomanie Psychodnych Menšinach do Budeského Starého Miesta a to na Zárodu Serbského Ludového Ansambla. Tamšak je sabotu duo Helena a Jan Brezan Heduškec zahudžiu a riad koncertu za litušu sezonu zahajú. Lica je tak, so ste jebišťo tam na Zárodže SLA na miestnym Budki, čiž je so hevák pičo předávavo. Publikum vidí, tak recnitko jevišťo a kulisy starého miesta po zadku. K tomu prajtaj Helena a Jan.
1: A je celé spontáne, môže ja nekeret, so by si to poprom tu celé příjemné, v tej nové variante jen si trošku mô ľadať, to, co tam také na mosti stane. Ja si musím za tých, keď na mosti sú, je to tiež lepé. So oni vidia, že to tu, jo, to snáda tie dobré vábe, no jo. A je to nekde tenčkež, môže ja k tomu prajť.
2: Misa ta ambienta čiše jara lubi. Ono to rune také tun čas, že slunco sú koha kulturná zároda je vúľku prúcu, navožovala to rene vúpešiť ze svetcu, s tými stolčkami jo, také to vúpada kaj pri moriu, to ta ambienta, kýž mi ju přece zase činie.
0: No vidíš, a za cí menšiny sme vám znova kulturní zárode Serbského ľudového ansambla, što tam nového seda, što sú nanoj stajli, načo sme sa veselíč, nedám vám to rozpravujeme.

0: 6 hodzin 2 postaje. Sobotu sú so hudžmice z Lipšanskej vokoliny v obvuku iniciatívy SEŠ Sč serbskich hudžmnikov Lipsku zetkali a tam prezentovachu tež tožto z nich nova produkcie elektronických spevov ze serbskými textami, Katka.
1: Hajbyche dann abschickwart Kruchi Walburgi Vaujic a Isabelle Kauduinskie, oni schako wustupuja jako duo, des Luisa Naukitz nowo hutschbo präsentowasche, svoj nowe serbski Techno-Kruch menütze. Przeprosu bier hutschbniko Jakub Grohl, a toto zetka nischa Zimt, je to Zentrum za immersivne Mediowe Wumjostwo, za Hutschbu a Technologie.
2: To jen rum za Hutschme Experimente, a dorla sim schalakisch Wumjostwo pšeprosso, tunisch to činč a pokazač, to kestischen Romadze pšinže, Romadze tisch Hudi a Witze pokaza, majente možnosti te na Wumjostkim polu so Wumjenič. So tu zetkač, v nem novom Wumje, Rumě, když nejde tak zjazané se serbským, ale když přesto možný tež je nový vít na serbskou kulturu dostat.
0: Praj Serb a Lipšťan Jakub Grůl do koncertu z elektrické hudbu a serbskými zpěvami a textami o sebe skýčach v opětovarjám tež divonič se Katkávo.
1: Celé pravě Friederike Mormann například pokazáše, jak produkuje so feature za rád. Je to vosibita forma dokumentarisko přinožka. V dživaničce dživachu zajemce vosibie se zvukami brunicujich jamo v Užice. Vážne za dobro zvuk bietujštejš akustiske techniske vôrtovanie koncertného zetkavanišča, kotrež je neušitná a vosibite, kež Jakub Grohl praj.
2: Tun zvuk pšinži ze šich stronu. My máme 22 vôrtcere čaky, a teto zmožná, so všinži ten zvuk od záde, od prytku, od horeka, tekus od delka. Dženca ten prvný koncert od Valborgi a Izabele, to budeme to tý zasadžiť a to klinči potom kajš v jednej cirkvi.
1: A Jakub, je tož ako sa rečo vo dževaničko mají. Tež rejovanskú dževaničku tam miachu, tutun vôtovaštaj Gregor Klim a Teresa Jakobsova. Pokazachu sledženia a rekonstrukciu hižo dávno zabitých rejovanských spevov a krokov.
0: No bičiš, nieže pousta zajímcov je zariadovanie vopytavo v Lipsku, hudžbník a vône organizátor Jakub Grůl je na koncu jara spokojom byl, kaž sam praj s prvným sečovým zetkaniom serbských hudžbníkov v Lipšťanskej končine. Što takhle šitko nedává. 6 hodin, 5 posta je 7, nevodače 5 menšinov do 7. Tak je pravo oko. Nietko pak nás zveselí. Mirči Meclich, štujš. Što ich widzieć mam, nech nam zaspiewa.

Sidomorgin 12 wulki historiski film. Chcedža stare mieste zore zu produkovač, za to pytaja nitko zajmco, kiž chceli to raz cele zbliska doživič, kak sa taki film produkuje v juliu a augusce. Pytaja 6 plahy, mieš 6 do 80 letami, kiž sú naše v okolinie zasedleni, tu bydla tak rec. Film, kiž sa produkuje, tu nraje kunc 19. let stotka, tu iš mieni soči zajmce nekak do voného časa hodžič, reka žane babene vosy, abo také cyby, nimste štrenčen, sú na kujže pat tabu, rune tak aj štatú, abo pilsinky, a tiež vrotné frizúry, kiž dolších kunc ste ja, kaj špisa ja, šušnitka praj, tam so vidžu, tam mám zájim na vujky sčinovine a božišo snenatýš so na vujky v obrazovce zaso raz sam vuladač, co nech přizivý pola filmové agentúry kýčbu filmgesichta. 5 dňov so produkuje a seda vieza tiež mauve feng, jako Jack, agentúra filmgesichta, pýta kompázov a štatistov za historický film vyzorecu. Domočeče so rade. Požadač, poabič, a so tam přizivič, 7 hodín cínače je.

0: Snorkajki to paradistisch, możesz stańczyć z woża sportować, krótko po biedl knało somie.
1: NDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
0: Z Janom Reariom.
2: Po skakanskim prówaniu klasy L w Holešovskej Dubravce w obwoku sakskich mistrzostw by kruščanska trójka Florian Zarodnik, Křesťan Zarodnik a Brita Zarodnikova bezpośrednie po skakaniu w wukonie kruščanského dua Jecharia Křesťana Zarodnika a 10-letného Valacha Veritasa diskutovala. Všetci cio pokazachu vistu nespokojnosť, tež Jechar Křesťan Zarodnik.
3: Mit dem Parcours wurde natürlich mal das der Reparatur, das tut jetzt hische Reserve ja rasprei. Der Schack Bonas wohne jetzt ein Training war Parcours. Die sind zuletzt noch eine Routine, dass sie CSC zdobit, čemu prajem, a tam sú ešte všetky vecky, kde budú prošte dobili hlipe fungovať.
2: Od 29. startovacích dvojkov obsadí štaj Valach Veritas a Jechar Křesťan Zarodnik 16. miestno. Koponske vúsledky v krajnej klase štafla Vukot je rezerva biskopičanského KT08 vážny duel prečovo zestupy, prečovo kopariam z nímskych bázlic si nula dobeva. Okresná vyššia liga Sokol Ralbice Horky Horný kraj Šprevia 1-1, rota Sokol Aleksandr Vauda a druhotka Ramnou športová jednotka Kruščice 2-3. Hosťo z Kruščic bychu v biu 15 menšinu v prvním počasu 3 ráze trechili a 3-0 navedovali. Jedno rota by Alvin Graf docpil a dvoje Jan Boguš. Koponské vúsledky z okresnýho ligou 1 a 2. Rezerva Rakečanského športového tovarstva je doma s 1 prečivo druhému mústvu SJ Kruščice dobyva. Rotak 1-1 by za SJC Robert Materna celiu. Riane úspech 2-0 svedčachu čera Radvors Bulkopario doma prečivo rajnemu zjednočenstvu Vás Bibel Kumc. Po přestavce trechištaj za osčičela Claudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov sú hosťo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadbyvo prvního koparského mústva športové jednotky Nebelčice Handry Koring by čera v Nebelčicach prečivo hosťom z Haselbachtala dobyčarské rotaky snadnemu C2 docpil a to v 4 a 90. menšinie. Do toho by Sarniančan Štefan Bénč dvojce za SJN Vurunov. Dvaj rajnej dni dokonca maja pak Nebelčance kopario dále dvaj ličakaj zastatka na načelníka na koparskú rezervu z Vachova. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidlo 0-7, počas 0-5.
0: Jan Rehrter bie se športovými vúsledkami, no a tež serbske lohkoatletky. Dorost by vúspešne, tež jim chceme sondom vinovač a rozpravieč 7 hodin 20 je.

0: Nětko pak so prošu nic nastrožić. Gejč bu? Takhle to klíčeše sobotu na Mönkec vúce Budyšinje, jako so tam dži a mordžina vokre za lohko atletice v ubydžovachu, tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje, nimo mezvočo, nimo nových mezvočo na vokreznym v ubydžovaniu, bychu tež nikociš Serbia vieza znaja, napríklad 12-letnú Helenu Brezanec, Smičket, Skotraš, môžeš so přes dvě medaly veselič.
1: Ja trénujem v Kamencu, nekaj bože jedne leto hakle trénujem, ja so še nic takto. To je nekaj moje cvičenie ubydžované. A so dženca se ja v vysoko skoku cvičenie snobo a v sprinče tej cvičenie snobo. Ha, ja sem ja spokojen s tým.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysokoskoku z 1 metrom 8 a 40 złotu medalju. A štachlowym biu se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesci a na 400 metrom se Marta Mirčinkec zvotu medalju v udobu.
2: Za mňa poprom celé dere biežalo, ja som nekaj po 100 metrach, som ja druhá vodová, to by ako škoda, dokáž som ja mnohé jara mauký vodstok na to prinemistom a 400 metrach som ja prinemistom dobu. Hej, 400 metrov, ja šetce také dračovaná, dokáž du by šun jara spíšne biežič, ale de kytro duo, also gus šes jenom menšinu, habon join potom jara hotu, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tiež diskus sa metáše, mave dačele, tu si Anneli Kumarec, druhé miestno zdoby. To bych u nekotre stúšto z veselacich vústietkov na sednatých vokresných rachkunstidženia za dječi a mordžinu v lohkoatletice na Mönkec vúce Budyšinje.

0: Kšesčan, alias James Münch, sa tu praša serbským rozvosu. Na čo horde byť? No, snano na to, što sme konstičňa takhle doživili, šako je so konstičňa tu išto stavo, vie Katka Pöplec netko tiež našich poješčach na po dževečich. Na po osemich je, dobro ranie.
1: Serbský rozvos. Povieste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. Slepjanská farárka Jadwiga Malinková bude přichodná spolnomocnená za serbské náležnosti Evangelské krajnej cirkvi Berlín-Braniborska Šlieska Honia Vúžica. Ju zapokázaja do tutoho zastojnstva na zromadnym evangelským cirkvinským a domizniským dňu přichodné konstiženia ve Vojerecach. Nimo toho cieča vierivý zromadne kemše s Božím odkazaniem svedčiť, kajštiež viedžení po starom vojeruským mieste doživiť. Jeden z vierškov nedželu bude korzu koniacich zapšahu do spal, kdež očakuje v občeniku zromadnosť a serbská besada, praje vojeruská županka Gabriela Linakova. Svedženské kemše z vojeruskej janskej cirkvie serbský rozvoz nedželu originálne přenošuje. Zazbie do 5. leta kulturnej zárody Budyšinje je sobotu viace hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brizan Heduškec je predstavujú svojské, nemské a jenželské spievy na zárode serbsko-ľudového ansambla. Od letušoho maja na zárode rozširenú kuchnu, tiež jevišťo, bohinak, zariadovanie a vumilče a vumilce raja netko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezovce dživinskej gmenie so neduša gratunia voňovie v obore dále vúživa. Jedna rumnosť so rúnie za pistovaniu přetvaria. Přidatne k voňovobonom rumam, napríklad za dále kubvanie, nastava tam rum za kreatívne zábiry pistovalských dičí. Vo postupie tvarských dživov na minené gmenské ráže informovachu. Tu kvilu hišče sucho tvarské dživa bieža a v obmietk so přihotuje, tiež na zanitárnych přípravách sa dále dživa. Komunálne pistovania stí podľa starie voňovie vobory. Nová gratunia bú direktne napřečona tvarená. Magdalena Šeferec z Vodkulovského jechanského tovarstva je si včera cíče leto pospory titul Sakskej mištorky skakaniu v Hološovskej Dubrovce vudobila. Na turnírie sú konstudženia ve viace hač 23 prúvovaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všich starobných klasách zvyščili. Nesvačanské jechanské tovarstvo je s tým hižo cí let vodeče cíči kruč pospory sakské mištorstva disciplíne skakanie převedvo. V obvuku iniciatívy SEŠ, Sýč serbských hučbníkov, zetkal so sobotu Lipsku niečo posta serbských hučbníkov a hučbnicu z Lipščanského regiona. Ich by ako vonoorganizátor Jakub Grul pod heslom Urban Serbian Sounds na vúmenu přeprosil. S dobom predstavujú mnoze nové svojské serbské hučbné produkcie. Tak vystupovaše miestrujím duo Valborga Vaučic a Izabela Kordujnska, kajštiž Luisa Naukec pod pseudonymom Knittl. Dve dživaničce vinovašti so tvoreniu fičera za rádio a rekonstrukcii hižo zubených serbských rejov. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje přečelný džen na popodňo pridruža sa potom dušem ročele, vostane pak cíve džen sucho živé slieprostupa biodňa na 24 do 27 stopňu. Vecik přinže dženca z juha. Júce zmijeme duštom ročelu a tiež nekotre kapky nas očakuje, švíjele tu iš predovšiem popodňu, tiež menšie nevedra sú možné. Jutro bude trochu kvôdništo, při 17 do 22 stopňach. Tiež sredu a štvrtk vostane dále neobsanie, se svuncom, ročelami a švielami, temperatúra potom dre dále spaduje.
0: A ja mne kakten začíšť, Katka, so svunco a mnóstvo byskačo. Zromadže vysa taj, rysa tej. Dokež mám cí byskače po skytku. Bešišča 90 v Bešecach nás mi budestec sedaja droje fota, rovne tak kajš zejcach, tam ste bryskač, a mam ište bryskač, je tko hužba preč, bryskač v, na Bista 8, 70, my s Ljubijom a oba Odovicom, tu iš nam všetkým dobru a vestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Přije dobrý start do dženstnejšie punžele s Katku a Jakubom.

Sidomenčino po napo vosmich. Je haja to vidžu a svišu zoso či preni hižo na abo do lečného dovola hotuja. Topak je tež za tujči feng tu domiznie možno napšikvat zaunu. No to doporuču pone natekane regionálne ča do Drežďan a zaso vročo z Budušina. To môžeš so raz tak prave vupočič a masážu od storkania tamnych sida k tomu hišče damotne kajky to wellnessowe luxusowe dovol. Ale celé kutne čahy mies Budušinom abo zorecom a Drežďanami sú zdžila kytro přepelnenie vosebe potom, když je naval vosebe vulky. To vie tý štrílex a je tu už romadži z Lenderbahn a dalšími zakazava kolesa od punžele do piatka s čahami sobu nosič. To potrichí čase od 6 do 9 a popodňu od 3 do večer 6. Tak, co je viace miestna za nával tyrky s čahom do šule, na dživo a tak dále jedu. Jadre so prašam, što dre je s turistami, kugiš su se runie dla kolesovania nam dovožice eben teze svojským kolesom s čahom dojeli abo chcedža se doječ, tuči deva potom pozdaču z Drežďan sami. S kolesom tu do Vúžice se doječ. 7 hodín, 9 a 30 je kolesa. Nesmeme hižo sobu zač v čahách mies Budišinom a Drežďanami. A to mies 6 a 9 a popodňu 3 a 6 od piatka. Od punžele do piatka to líči. Tak je práve bubličky. Nám zaúdža poľské zinky tu serbským rozhlasom.

0: Veronika Kalinutsch zna. Krótko po cibidlki na wosomie, a hudźbne, dže tež nětko tule serbskim rozvosu dale. Mestem šak zaklinči budušinje hižo 5. leto. Najšelakoriša hudžba na zarodže serbského ľudového ansambla. Tam su sobotu na prvný koncert riada kulturna zaroda přeprosili a pozadku je slyšeč duo Helena a Jan Brezan Heduškec. Jace hač 100 ľudí je si pri krásnym vedre kovanie svonca budúšenie z hudžbu ľubič dabo a štujšie hižo raz na zároče pobyl. Tún vúľada lieca hinaše rozriadovanie Matej Gisvok je so k tomu z vophospodárium Sundownerovej bary Benom Brezanom rozmoviau.
1: Lica, tu išto novo tu tež na tu te zároče serbsko ľudo ansambla a potom tež haj Sundowna bare poprom, tam džiš bara ste, tam je nitko jevišto a nitko, vaša bara je na jineš misne. Beno Brezano, vy mače tež kuchnu išče k tomu, čo dla tu te zmine?
2: Haj, ja môžu sa jara veseliť přesto, zo jutun ansambl a tež ta zaužba, kotež jo te co areál tež sluša. Tu covicku tak podpiraja, te su jo jenu kuchnu nutzvarili, tak so môže tež ansambl tu sammoj vúživač, ale za nás je to vizor ta lepšina, takže nikým môžemo mu tu hitu, našu hatu niče druhže stajč, nikým jo horeka, a tam, že nikým ta hita stava loni, tam jo nikým te jevišťo, a s týma je nien veľa rinči vúľad, tež na te miestno, te kumštore, te umioce, te stia před tým miestom, a to je vizor jen rejane obraz.
1: A haj, rejane puče a rejane obrazy tež máče, dešen lada na vašu liščinu poskytky, máče nitko, haj, kok,

menšinou. Boas, Michaj Lubiju, domjachu zastonice Rucepone dživa na svojskim revire, dokelž je tam muž randalirovao. Ha, 41 letne je se tam na Lubijski revir podao, dybješe tam najprve pak raz čakač, a to je tak merzaše, zo je taflu z pfotatornev, potom tež auto policije vopškodžil a chceše tutim auče tež hišče spač. No hej, dokáž pak nie chcú auto opuštiť a dokáž nie sa tiež zmirovalo. Smienetko pola policie spinkač, nic auče, ale za švédskymi gardinami. To by to ešte lusta pola zastojníku Lubiju. Hač dremiachu druče vevúžice zastojnice rúne také merzania, to nám Katkom. Katka nedom povedá tu serbským rozvosu, dešťu je rozprava policie.

0: Nico Santos, All Time High. Vosom hodžin 12 a Katka je přimný.
1: Polícia z G.
2: Češke nezbožo s jacerými zranenými je sa stalo sobotu na večer Kamiencu Ježovie. Tam je dvaja postaletná šoférka Audia z dotaľ neznatie príčiny na napřečenú jistnú zajeva. Přesto šmorny so busa, potom zrazu frontálne do zabusom jeduceho VW-a a jeden motorský za VW-om so tiež viac vôvineč nemôžeše a bum je s VW-om a škytne plánku púča zatusnené. Zaujímavá nezboža a je 60-letná sobu jeduce, bušta je češko zranená. Je ju s helikopterom do koruny transportovachu. Vodžaka VW-a bú lohce zranená. Vodža busa a motorský vostašta nezranená. Vecna škoda vúčenia 100 000 euro a droha bie 5 hodinu začinená. Ve viacosobnom domie Rakecach je so sobotu večer palivo. Veľa vonjových voborov přikvata hašeč. Z Rakec s psoviu nesvači dva ralbic rožanta a minakava. Tak sú vojinky špie pincu vúderiu pod kontrolu dostali. Po dotalnom stavie nebu nichtu zranené. Potom zobu cuvy dom prevetrované, možachu sa vobedlere zase do svojich bydlenia nauročič. Polícia je 6 lety dokumentovala a sledí dla možného češkoho zapalerstva. 50 000 euro škode nastala.

0: to se lajket růží nedal já.
1: To je opísané?
2: To je činka.
0: To můžete toustovat.
2: Toupty zdrova.
3: To je bylo.
4: To je může paslič.
5: To mě jen si říč potřeje.
6: Tam hore jen může mojovat.
2: Písat.
7: To může zase vůzívat.
3: O to může mám plakáty činč.
2: Je může s tím pavdovat.
8: Jen může to odsíjat.
9: To má druhé celé vůtře kromy. To může jen se zrzat.
10: Na nusniku to ví se.
11: Nusniky jsou tež do materiála.
12: Oh, já jsem čipný, oh, já jsem čipný, oh, já jsem čipný, čili rybom.
13: Ty můžeš si tyž říct, vůtřeč, no vidíš, věšče, ljube děči, što je měnené, jeli haj, potom napísajče nám prav odmou na kartu, střelče ju na MDR Serbský rozvoz, pustuje na město ci budušině, opetajče tyž rádi našu internetovou stronu pod děčac raj, namakače šitko hodančka a můžeče si tuto naše na nože vizor ještě raz naposkač, hore, adele, priky a podvu a votam rejane formulár vůpe nič a nám vašu vodmu připosvač. Sobotu přeradži vám dundak potom 8 hodin 30 na podživečích prav vodmu a tež štú smysl přes riane, myto veselič, štú je dobyčer abo dobyčerka našeho hodančka Juniu.

Sibylki Nadževič je, no a to pokukneme do Braniborskeje a na jednu prapremieru Jana Cyša. Tutu vosvečichu na 26. festivalu nové hudžby Intersonanzen v podstupime. Tam doživichu zaradovanie v našlakorejších formátach. Koncerte z viace až 20 prapremierami cirkonie a koncert štvrtvečer v muzeum Fluxus Plus podstupime. Zahají so ze spivom Jana Cyža na text Redewendungen Kita Lorenza v interpretácii sopranistky Pia Davila a svojenskie hudžbnice Neža Torkar na akordeone. V obie hudžbnice ste viacekroč vúznamenené interpretce klasickým hudžným živeniu kruče zakotvení a vážne aktörce na polu modernej hudžby a publikum je prapremierne predstavenie žortného texta texta Ligda Lorenza a prapremieru Jana Cyža, dere přiuzavo a sa komponisti a vumiočam s lustným a dlhým vutraným přikleskom Čakovavo. No vidíš, potak jem sme tiež raz do podstupima pokuknili, tam mieše Jan Cyš húčnú prapremieru na text Kita Lorenza 8 hodín 7 až 40 je.

0: Vejne nas veše su šuži, velika tema, luže se starost, čiju muco opradaš s krizami. Budešenje jo se gano založiva Sarska mirova inicijativa, srjodu jo vena se zmakava hršobuzu. Dla coga su zajemci prišli, a vodcom jo tam to grono bylo, jo naša kolegoka Štefani Kraucojc uzgeniva.
1: Prišlo na to zmakanje jo činasčo luži. Pelojca vetnich su serbe byli. Šake vetnich su na politiski pad aktivne. Ve ceskego boka su šake clonki selskego semapidla byli. Teke fajk pešel, vetbeslajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šemelojc Monika a Hans Peters Hošebusa. Venej sobostatkujete ve europske levice, oplivate ako taki uske zviski do čehojskije. Peda iniciative jo Heiko Kosel. Wenn rozkladu jo vet zamiru te iniciative?
2: Ako prine zeme pokšačovač v tých pracovaniach Serbo za rusko-ukrajinske ujadnanie, pen ako druhý typt zeme viesť diskusiu vo vúživaniu vúžice za vojarské zamiere.
1: Už aj toho, co Selská mirová iniciatíva mladostným pitpíru dáš, tež nekšej vejnskú službu absolvírovaš a uknikam a uknicam pomagaš, ktoré štrajkujú přešivo vejskej službie. Dalšne cíle sú?
2: Potom dále, co my pomagaš k tomu, až my máme lepšiu koordináciu medzi mirovými gýbaniami v Nímske a v susedných slovanských krajach, a se vieseme také o tom viac diskusiu naš osobný serbský part. Však sme ako Serbie 10 let bžeze vojska živí a to je znamený impuls za všakovaké diskusie mirovej politiky.
1: Dalšne sú dojeli z Balinja, ved tak pomienonie Friedensglockengesellschaft a ved organizácie Deutscher Friedensrat jo pýtla by jich predseda Gerhard Emil Fuchs-Getowski. Wenn jo 2000 pech a dvažasča kandidiroval za Livicu v Zgrojeskem vilbnem okresu bla zvieskujch vilbu a jo kradu obzvadne, na příklad za interview, ktorýž wenn jo tekte dal televizijnemu štelaku RT.de, ktorýž jo nímskej zakazane. V ceškego boka jo se viele konkrétnego pojedalo, na příklad vytklosovanie dla obšelenia na selskem svižinju v juniju v Hošebusu a to stvelenie miruých sešu. Hrža mirová zbudešená jo rozpšavila v togo, co jo se južo stalo planich.
3: Mi bejara važne, so ta serbska rečtej v zvisku se s mirovými témami so jevi a dla toho som se rozsudila, so ja ten projekt European Peace Project podpiram a sem tun text do honja serbštine pševoživa. A lica sme samo druhý kroč na tutem projekte vobčelili a sme so na bohatej v budušine zetkali. Sme tun European Peace Project v nímske a tež serbske reči všečitali a sme k tomu tež mirové spivy spivali. My trenej sme jara veľa byli, jenož 20 osobov, ale to by še tohle je na Rianavecka, ktoré sme tam na noji stajili.

0: Heiko Kosel, jo teke stajšene pojeda Dolnoselskego gymnazijuma a viži, ako jatno šižišče svojego angažmenta pitpera mladých ľuží, kateriž nekši akceptirovaš vinovatoš za vinsku službu. Teke to je bylo krátu konkrétne. Zešuky s informáciami vo pristupovaniu v danem páže, co byli namiestne. Heiko Kosel jo teke uzvignul, a šeske gymnaziaste sú pidla v komiteju seši šulskego štrajka přešivo venskej službie. Tomáš Čornák z Nebelčíc jo ulicoval, až na zachože jogo sú sú stoflický s mirovým gelubiaškom. Biele malých akciu jo to s takým. Dalšný gošť Vana Miškank kroni cogola venio sa občilil.
1: Môžeš sa kúžiť, go pšašaš, všetko kroni, my sme přešili o vojne. Ale s tým tá vojna ešte nie je zakoncená. Tento musí sa jedno gýbanie, zachopíš a tam, kde kúžiť vás, svojšané byš, kúžiť, kde svoje meniny, k tomu kroniš v tom zájme zgromadným, až my nemusíme přijdu tu vojnu ho doživíš.
0: Také gýbanie, kde sa nento stveríš přes tú novú selskú iniciatívu, ktoráš jo ešte mála. Drugú smienicu jo miel Gerhard Emil Fuchs Kitovský z Balinia. Wenn jo glujke chyle pojedal, pokazal nám jaze národne dogrona a obtvaržil svejo mieninje a špitzajčna Nímska dejala byš neutrálna a bžezbronju, waffenfrei. Wenn jo uši togo ulicoval ve svejich ogledov v Moskvie na přepšosenie vytpislajncu rusojského parlamenta, Duma, a jo vyspetoval oficiálne rusojské pozície na přišivo Nímskej. Rádne napřešivnienie vecelského boka nie k tomu prišlo a také žedno priglosovanie nie bylo. Celské gestši sú tu sredu sebe skery koncentrirovali na konkrétne akcie ve svojich miestnach.
2: Sarska mierová iniciatíva živa dali, a co ešte je veci prezentná byš, na zmakaniu Hršobozu sú cvonky iniciatívy gromadu přišli, pedla sarskych akcijo jo jaden zastupník Nímskej mierovej rady predstajú rusojské pozície ku tuchylnej vejnie. Stefanie Krautzolc, jo rozpšavíva.

Zora by svišiva Libuše Šafarankova, či a 70. burstak, da šehojska grajarka je vesebne znata za jej rolu ako popielinka ve znatem filmie Či verejšky za popielinku se leta živeš na štostu Či a 70. Teko šak ich dalšnoch filmach jo sobu grava a mjese drugim be filmie Kolja, za ktorýš jo letko pesdže dostava myto Oscara. Tak je žen zamrejša láže v tom nintejšnym týženju, ten jo srodu, vinujeme je tož muziku toho týženja. Filmovú muziku k filmoju či leščinky za popelinku jo skomponiroval Kare Svoboda v nímske verzii jo soundtrack celkonio instrumentálne. V českém originálu slyšeme pak jeden spiu, Kare Gott spiva svojne spivanko, žomáš tvojo genie. Tashatsk.

0: Družicenja.
1: Žilovje sviši žinca Gerhard Grebich svoj 62. bostak. Jomu gratuliruju z cevejo učeve cvonky domovinske kubky žilovje, a taky přijašele a znate, vestenčo strove a mešo redne bostakove svižin, krizu lubeje familie.

Nove tržin stojí před námi, nové téma akcie svěženě. Které to budou to zgonuše žínca planas? Zašajtovali ščo penižeský aktuální magazín ve Sarskej rece. Jo, do poriedka gledáme, ale také silit na vyražky konca tržinia svým. Do toho cúvam rydne žen, že což já som Anja Kochoj-Čvácová a viele viasela při sluchaniu. Jo, a mám nadok vám ešte gronič až z technických při cenobežko, co da nešto naš program mogali slyšaš na webboce jen pak namakajoša.

0: Heiko Kosel, jo teke stajšene pojeda Dolnoselskiego gymnáziuma a viži, ako jatno šižišča svojego angažmenta pitpera mladých ľuží, ktorýž nekši akceptirovaš vinovatoš za vinskú službu. Teke to je bylo krátu konkrétne. Zešuky s informáciami vo pristupovaniu v danom páže, co byli namiestne. Heiko Kosel jo teke uzvignul, a šeske gymnáziaste sú pidla v komitéu seši šulského štrajka přešivo venskej službe. Tomáš Čornák z Nebelčíc jo ulicoval, až na zachože jogo sú stoflícky s mirovým gelubiaškom. Biele malých akciú jo to s takým. Dalšný gošť, Vena Miškank, kroní, co gola venio sa občelil.
1: Môžeš sa kúžiť, ako pšašaš, všetkne kroní, my sme přešili o vojne. Ale s tým tá vojna ešte nie je zakoncená. Tento musí sa jedné gýbanie, zachopíš a tam, kde kúžiť vás, svojšané byš, kúžiť, kde je svoje menine, k tomu kroníš v tom zájme s gromadným, až my nemusíme přijdúť vojnu ho doživíš.
0: Také gýbanie, dej sa nento stveríš přes tú novú selskú iniciatívu, ktoráž jo ešte mála. Drugú smienicu jo mil Gerhard Emil Fuchs Kitovský z Balinia. Ven jo gľujke chyle pojedal, pokazal nám jaze národné dogrona a obtvaržil svojo mienine a špicajčná Nímska dejala byš neutrálna a bžezbroniu, waffenfrei. Wenn ihr usche togo ulicoval ve svých oglidove Moskvie na přepšosenie vytpislajncu rusojského parlamenta Duma a jo vyspetoval oficiálne rusojské pozície na přešivo Nímskej. Rádne na přešivnienie ve celského boka nejo k tomu přišlo a teke žedno přiglosovanie nejo bylo. Celské gestši sú tu srjodu sebe skeri koncentrirovali na konkrétne akcie ve svých místnach.
2: Serbská mírová iniciativa žijeva dále a co ještě více prezentná byš na zmakaniu Hršobozu sú cvonky iniciativy gromadu přišli. Pedla serbských akcií jo jaden zastupník Nímskej mírové rady představí rusojské pozície k tuchylnej vejně. Stefanie Krautzholz, jo rozpřavíva.

0: Sobotu a nedelu sveše evangelske serbe vesem žasete jubilej, a teke ušti dalšne jubilej, vesem žasete serski evangelski cerkvin žen bužo v jajnski cerkvi v Varecach, a na co se evangelske serbe jaseliš mogu to vi predikant Manfred Hermaš z Ronego, a joko mam nento pši telefonje. Dobre žen, Manfred.
1: Hej, dobro džen.
0: Ja, dla cogo jo ten cerkvin žen, ten serski cerkvin žen, taki važne?
1: Jako prenje je toto 80. zetkanje evangelske Serbije, dvima je cerkvima Zakskije, a naše je Šlieskije cerkvi tam ve Vojarecach, a to se zahopi sobotu zega dvima je ze smalej nutanošče, v Janske cirke Džerži ju Farka Malinkova. A potom cizamknje so serske vedženje čez Vojarece. A to je Duricne, a to cenite Sigrun Nastalina a Werner Sroka. Potom je Štyrjoch, Mava Švačizna, a potom serska zgromadnošt skupine Holaski. A potom je to na sobote Došč.
0: Nyní to jsme už žil programa představili. Vážná akcia bůže také na serském cerkvinném dňu bůže za pokazanie fararky Jadwigi Malinkovie do dalšného amta. Vyšče věle let ve té funkci živali, vyšče byli předsedar serské přírady evangelské cerkvě. Nyní to převzio toštu funkciu serská fararka slepem. Jak vážná je tošta funkci ja za serskich evangelskich Serbo.
1: A jest z tym mamy zaso jeden głos, choreka ci naszym cyrkwińskim wiednictwom, za so nidom, może so bez hokolo pucze na wiedomie brać, a ja co wsem prajl, to je nasz cerwiany telefon.
0: To musisz o krótko rozkładować.
1: Nein, da war nikotre Wirze, das sam nikotre Starosche su, a potom ne možeme den dleki putsch, ches bei mit Pomschku, aber zirkwinske Wokrese tschic, hatsch der Horiger do Berliner, možeme nidom, tam das Jednistvom nasche Zirkwi do Kontakta tschic, a potom je to ten krutschi putsch, ale ja možem prajec, to nesem ja ženje wužival, dokolaž ja sem všetske vjece mogal radovač v našich krajzach, kotre sme mili v te serskeje čirade, a potom tež v tých kontaktach s drugih farajemi a tak.
0: Co vižiš o vy, ako nevážnejšie nadavk, nento v oko gnušu?
1: Nej, dis ja nento na moje posledne včeče, myslím, potom je, so so nikotre serske kjerluše do novago evangelskeho spirvarske pčevzaja, de dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednanja hišče nejo koncuju, to so na tem dživa, to sem sobost dostal.
0: Potakem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen ninto sobotu. Jo a ten dvažaste domoniski žen bužo pen neželu, nic to je dalšne jubileum, a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske ričace tam v tem voku zaplečen, a vasebje tež su kemše za male, za džiči organizovane, a to činiti jedna Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdža oni se skremzarami do Spalo a tam dava v objed a potom jeden pisane program a potom zase na koncu jedna koncna nutanoč a potom zase tuta balongova akcija, kde se vete serbskih barbacht a potom četco tam zavise se jeden serski vodce nas, a tež je na vodmulva karta, a nekotre vodmulve su juž vrčo dostali, a to so kužde raz čelazujo, chtu je tam nieco vrčo pisal.
0: W tym czasie te serskie ewangelskie cerkwiny żyn bużo sobie tu, a nie żylu ten dważasty domoniski żyn, nic, to tak jak tomu słysza, we werejcach przy telefonie był predikant Manfred Hermasz z Roniko. Uczabny żyk, aż co nas informirowali.
1: Aj, Boże mnie.

0: Kužicinja.
1: V Žilově svěší žínca Gerhard Grebich svoj 62. bostak. Jomu gratuluju z cevěju učeby cvonky domovinské kubky Žilově a taky přijašele a znáte vestenšo strove a měša rýdne bostakuje svěžin, krizu lubeje familie.

0: BBB. Serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Claudio so bihkon stigen ja volje burač a doma bi potom pod civim čile šuđe pisk.
1: Haj to znaju, od příšodného týdena sme ešto kúžu ponželu.
3: Trichy, naša bíčtúra tola zase voa.
1: Tak je, a zo vy to monka před rádiemi nebyšte ničo skomžili, vostajte tu.
3: Na najrenšie žomie na svieče.
1: Zatkula.
2: Môj start do týdenia.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Dobro večer, Mođina, je krutko po 8. To rika vezo usilanje molije žume, Franco.
3: Zadkule. Za vas při mikrofon je staj Claudius, a ja Franz.
2: Beach tura so bliži, to la činime z vami, dženca, pravi warm-up.
3: Tak je, leca máme měnice tiež novosky za vás, potom pak požišo viac.
2: Mauký tip, za to máte so předraščič.
3: Kajke sú regule a viele viace zoniče dženca, potakým v ostenče při rádiach.
2: Tež pravo hučba, nesme pobrachovať, tutunie nám dženca Kidian zestajú.
4: Dobro večer tiež od mne. Ja chcú vás hučbne na Zadkula Beach Tour přihotovať. Tu iš dženca svišiče, spil Stereo Love od Edward Maja za kusk mir nižší štát. Ale za to, že spíšne dále se s naším najlubším spíom Zadkula Beach. Za fénu rockovej hudby mám tu skupinu My Chemical Romance se spíom Na Na Na. Prvnú hodinu zají pak spíl EO EO skupina Holasky.
0: Zadkula.
1: Šo dávna?
5: Ja vos tu dve.

0: Hei, Hoge Bayerich. Gott hat mir.
1: Přichodnú pondelu smieme vás zase pod hohým nebiom v Piesku vítač.
2: Bičtura so započne a to nedom ve Vorklicach mienujúce 5.6.
1: A ja netko so prašeče, če od Lahížo tak zále započneme, leca je v úzače.
2: Tak je, sme so rozsúdžili prvný raz na 9 stáciách podľa byč plus finále viezo, takéž leca vôľke zaredovania, kaž v klone festival nie sú.
1: Aj tu už máme leca přes celé lečo bičturu, hač unéž nesme ani šim šíprajč moli.
2: Po prvný stácii ešte je viezo druhá, tuta bude Ralbicach, ceča v Nebelčicach.
1: Aj potom podáme so 6.7. konec. Tudže na to, potom tam, kde so Silvestro svieči, vieš, Franco?
2: Na viezo do Votrova.
1: Uj, samo pravje. 6. stáciu vôtuje potom Radovská modžina a športové tvorstvo.
2: Potom svieče si do Horandoječ, minúce do Kruštíc, haj a 8. stácia ščuje v Lesnej kúpeli v Kulovie.
1: Poslednú stáciu do finála vôtuje Roženčanská modžina, haj a 7.8. sme potom zase pola Bobkec v Miločicach na veľkým finálu.
2: To one bychu všetké stácie letušie bičtúry my sa veselíme na vôjkotné leče s vami.
3: Ach, Kala, što máš tyžen sa očo všetúdžené? Žence na pondela, to dala vizo jenojš?
4: Zatkúra bič!

0: pikantě u pekaria.
1: Olé, olé.
0: Žmaucová pomazka.
1: Na kuvy.
2: Toda je so sypnivá.
1: Ujej, ujej.
2: Mě vědět svod pekaria.
1: Na

0: Runje rečach mi hižo z Matejom Venku vo organizatoriskich vedskach.
1: Matej, kak vy vuzvoliče, što bero potom kježidu sanu mačo to nekotre snacks, vy ste, ki su kužle to podla?
2: Hej, z vulko džela sme što iš do nastupa, te zježi do nastupa, poprom došedere kužle do nastajni. Vizo, často produkte, sad a zelenina, javuka, tomate, gorki, banane, cele važne, šitko to mame kužle to podla, a je tež stajne prašane. Nimo to mame nekotre mlokove produkte, tam mame kuži leto, mu pravi novistu v odmenu, ale v rubem janu pravi to šitko pomerne jasne, što me poskičime. To je popravom tiš to, što ješ oni trebaja na takim dnju. To je žadne veliko eksperimente. Zaj se to, što ješ te trebaš, mišec pravime, a to na koncu kuži sam najlepe ve. A tiš trebaš te nekajke vosebite, cajk, popuču nekajke was mit die Gele, aber nicht der Teike, dort ein bisschen kurze Samsung-Buschine, da ne muss man keine Disposition stage, alle, hey, der sagt gerade eine Witze, kus Worte, kus Zuckerer, kus Kohle, hat halt alle Dome, Mame, so will Puprom kurze Dürbiau, Mutz, Dobischec.
0: Hey, Slavia Morsche, 50 Kilometer aus Gibir, da man welle Kidji will, so dich Kipichu, alle Snusnikami, ihr habt so Tscheschkopola was, aber Mateo.
2: Dort ein Kavitzka, hey, Nusniki ist so seine. Jeden wisste Problem, dlatos müsse dich napschikwat na tuto ličbu cista posta statuaru wopmezuali, dokež dobime, aber mame ci staci, a tutes ci staci dobija nidže v nekakých veskách namakač, a to nesu šetzo naše vulke vesky, Radvor, Kruščic a Rajvic, ale zrude sú to tiež menšie vesky, tam tiež nesu jenom pravi tene vulke žole za 500-600 ľudí. A tiež tam dobija takrec garantovač moc, zo sú tam do šnuzniku, a dosť miestná za cista posta ľudí, dokáž runie napríklad na prinastácie, tam je ešte náš cvý pulk, ja mu pravi pomene romadže, bio jenej hodiny, tam cista posta ľudí durich du, a s snúznikami, hej, to je taká vecka, my máme přidatné snúzniky skázané, a kýž takrec na tuto džen přijedu, a zo môže kúže takrec tam dere na snúznik hič, ale vizom, dobíme potom tiež tie stácie vúpytač, hej, ľadač, ok, je to, alebo nenže to, a dla toho je ta ličba cista posta pomena kruta, ja nemôžu tiež byť celú tú ličbu dále zvyšiť na 500-600 ľudí. To je, hej, celé jednoho vecka poprám.
0: Jež kapacite pon faluja od tých ľudí, od tých organizátorov.
2: Hej, to na kúže paté, no čím väčšie to je, čím viac ľudí ja treba na tých stáciách, tie snadno za tú organizáciu, my to všetko tu dobrovoľne činíme zhromadne s Pavkom, dla toho, hej, my nie sme žiadne předozáče, my sme to ako dôrstvo činíme, po takým ja tiež nesem, nitko na tom posledný fank odvisne, a dla toho, hej, cista posta sa musí ešte na dosť dobrá ličba. Štúši, so vieš, zase on klitu súbučinč, tu by so celý jednore dosť zaje přizvič a potom on tiež jednu kartku zmeje, to sa myslím. Kartka však je taká, hej, taká značka, ja však mám dženca dvie kartce sobu, kýž môžeme tu dženca ju ve zátkuli vulosovať na Instagramovej strane, sme ja videl, že to nekak sobu zapletli.
0: Hej, hej, ďakujem na tom polu.
2: Hej, žiadny problém, po takým môžete ľadač, ač čo snadno tu nien, alebo tam ne tola hišče se kartku v údobe a môže sobotu ráno spontáne přinč a sobu bežeč.
0: Hej, ďakujem, vás.
1: Hej, Mateo, vo mače ta pon hišče tu 12 hodinskú ránicu, kak to činíče? Když by vám se pomalu běží, tak cíl nedoběží. Máte někoho, když tu ty lidi nějak namaká?
2: Hej, my máme záde našo vimplajnu pravou podobné, když to Sputniku ani skupky znajíče. Záde běží takrec jeden, když všich romadží, tunku spolišo los běží, ale všich romadží a vůně takrec tež za to zamluvíte, tu ty značky zase z toho štumu od pináčenu pravou. A když je vůn takrec přes ty stáci durých, potom můžeme ty stáci tež zaureč. Je takrec náš vimpel a vůn, hej, s tutými ľuďmi so pomalu do cíla poda a vůn tež takrec může realisticky hodnočiť punže to, abo nepunže to, nachaš to tola radšo se snano, so snano vode vzadž dač, za to so napríklad tute stácie poskyča, so im praj, okej, okay, po 30 kilometrach, po 40 kilometrach, ja vopravdu jac nemôžu, mám také toste mozle, abo što ešte špreco, ale haj, loni byši na skýre prvný raz, so nesme tu tú 12 hodinskú mezu takrec dodžaželi, ale to nie je za nás žiaden problém. My na kúžo, na posledno čakáme, a když my tam 13-14 hodinu čakáme, my sme tu, my tež posledno do cíla vítame, pretačne vun, takrec so náročiu, my ničo neotvaríme. To môže asi byť.
0: Hej, a to sa tam tiež zaujímavé, tie značky vysia teda na štomach, a když tam nejaké veci kšinži, alebo tak, a to je najmo fot, a so snadno nechten zúbi od tých bejarov, kas so tun sa znanka?
2: Poprom to sa nebo smio stáč. Te značky sú došť dere pšičinene ši štomach, also te poprom nebych smili odličeč. Tenčk, čo ešte by so môj stáč je, zase tu te kvoky na zimi, to sú tak rec s takým osobitým materiálom, ktorý so s dyščikom tiež jednú práve zase odmuje. To ríka, lili zase od piatka na soboty je extrémne jara dyščie, by so to môj teoreticky stáč, ale to sa nebude stáč. A všim máme tiež na spočiatku BH rozdelíme malký QR-kód, tiež je naša čara digitálne přes komód prístupná. To ríka, tiež tam môže sa orientovať. A v najhorším páde ja celé jedno hľadám, kde ja všichni na VSK, a so tam dám odtevzať, alebo nešto také. Ale toj, hač dotaj, so nie ešte žene nech tu zabežal.
0: Aj po takým še zúplná slavia máš přihotovaní, nemôže poprom ničo sojať s ním okudiť.
2: Poprom nic, nie? Jenčke, štož mi ešte zostane, myslíte na tie kartky? Zoso tute vúlosuja dženca a potom som ja čipneš, tu je dženca, punželu ešte tak flexibilne a spontánne a praje ja sobotu postak

0: Netko pak dosť od mě. Dajte si druhú hodinu od DJa Shadowa ze Six Days zajíč.
1: Zadkula.
2: Šadamne.
3: Ja vos tu dve.
4: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Čo dá sa také smieš?
1: Ja som proste vieselú.
0: Ach, vieš ty, zo máme za to krásne srbské číslo. Poskaj raz.
2: Moje najľubšie srbské číslo, reka, vun smie so kež nemc na te kancu.
0: Nás si znal?
1: Nie, ale mi sa ľubí.
0: Viac srbských číslo za niče pospevie.

0: Kaj sprede prajene, dže vo serbske přísłowa?
1: Prawie w serbštine mamy pšoša rjane serbske přísłowa, kotrež dađa so w niekotrych situacijach užívać, kotre přísłowa to sú, s tym je sa naša zadkulaka Madlenka zabierała.
2: Što je vaše najljubše serbske přísłowo?
3: Moje najljubše serbske přísłowo je, to je kotrež zbožo, nikdy abiosn husto užíva to, tak ješ dla prúvano. A je to, abyste užívám.
4: Já si myslím, moje nejlepší srbské přísvoje je, že tuž vží a krány dohle pane. A já vím, když je naša mač, jako bych mě děti, když ona přece prajva, že jsme vželi, a ona si myslela, že jsme vželi. A tak ona prajva, hej, budu být zpravný buď, hej, pak dále k vostaně.
5: Also moje nejlepší srbské přísvoje je, že je srbská dubka, než přece pět na čmínšem přebožu.
6: To je bez proce, a potu nepřijde svotu.
7: Nepřísvoje, když jsem jaha lubí, jo, například bole kvataš, bole šmjataš.
8: Zanesmeš přespišne vodku dožita čisneč. To mam za. Rjane přísłowa, pvačive.
0: Haj, a to oznamenja nic tak spišne horedač.
1: No to my v zadkuli nječnime, hač to 10 ich ište vusevame.
9: And it goes...

0: Zatkula.
1: Szropiec.
2: Cina to až to na to junia vodmie so biskopské zetkanie modžiny do kloštre Marine Vězdy. Zromadne putnikuje modostní, pyši a s kolesom k kloštre. Namestne očakuje vás dživaničky, zromadne modlitva a vodmienený program. Večer zmeja koncert Kapavel Already a Lewe Vojen. Niedzielu sveča kemše a zromadne snedaja. Přizovenie je online možné. 9. junia vodmie so v Kočine litne pustnice a 20. junia 5. Asperges Open Air Volleyballový turnier. Očakuje vás na 5. rö a kopice dobré nalady. Přijest je od napojenej možný. Započat krov je potom v jeni. Šojene hač na rajnišču abo kromie rajnišča jeselče so na vodmenjane popodňo plný volleyballový rov. Přizivenie a dalšie informácie podávaja přes Instagram pod @jugendklub_kotten. Za cítiđen 17. junija vodmije se v Radvorju Radvorski koparski kap. Raje se na ležanošći při Vulove jame 2 v Radvorju. V obdjelić moža se všice kotriš maja lušt na napjati rö a sportovi djen. Za obdjelenje je čekađat se přizvinje trebne. Tute je přes Instagram akaunt @radvorske možne. Radvorski koparski kap skiči skvadnošć zromadnje kopancu rač. Nuje kontakte navjazać a vodmijeve djen v sportovi atmosfere doživić. Tam bić možeće vo 10. jednačih se prenara za vizda. A příhodno punželu štartuje vizo Zatkula Beachtura, kotrež se na tutem dňu od Vohličanského kluba vuhotuje. Započat je kajž přeco 6. a zakončenie je v 10. Sobu přineš dobiče poprav mienež dobru naladu a snano přečelu, so byšče volejbulové mústvo tvorili. Jeslíme se na vás, hač do punžele.
0: Zatkula.
1: Tu jsem doma.

0: Što sluša za tebe k pravej kopajncovej rie před televizorom?
1: Hej, vize pravej kopajncovej rúčka za vołanie, když sedžu před obrazovku.
0: O, to niekotre znajú napríklad kulovate doby do rúškateho.
1: Ja mám tiež jeden, jedna rád traje 90 menšinov.
0: Aj, a klasika, jeja, my trebame jeja.
1: A što si ty myslíš, Klaudius, o kak bude letušie svetové mistrovstvo?
0: Prajú vás tak, mám od feelinga sem dobre začuče.
1: To vidíme, abo inak prajne, to rozrysame vecieči po času.
0: A tiež, když so neporadí, myslí na to, voní vára tiešené z vodu.
1: Ale nepřenávaj prošu, abo kaž praj so, myslíče na to, zo dobíme ľudce všice na živo.
0: Kaž tiež bude, najvážnejšie je tola Mailand abo Madrid, vonavec Italska, tiež, když to leca tak pravie nepřitrichí.